Slunce kleslo za obzor a přikryly ho mraky. Je ti trochu zima a mě trochu taky. Přes tenké letní šaty já cítím tvoje tělo a nezbývá než říct ti, co by se mi dělat chtělo.

Praha, Tbilisi, Baku, Berlín, Peking, Budapešť. To jméno, to zlá zpráva a krev z dlažby směrem.

kdo cestou k moci vraždí, vraždí a bude vraždit dál. Kdo cestou k moci vraždí,

se mi od rána do večera, ale svět už nesmí být nikdy stejný, jako byl ještě včera.

Louce vyrostla květina nebývalého druhu. Když si ji nakrájíš do vína, uvidíš v pokoji duhu. Marně jsem listoval v herbáři, vypadá trochu jak jetel. Roste jen od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Duhová šťáva kapesní utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale spití, jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvítí. Přece míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Nebuďme přátelé adresní, ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Tři sudičky u kolébky, hoj hoj stály mi, podle tvaru mojí lebky, hoj hoj věštili. Já jsem zrovna dělal kaku, hoj hoj do plének, nechápal jsem smysl jejich hoj hoj myšlenek. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. První babka byla mírně hoj hoj obézní, snad proto mi přivěštila ruku princezny. Ať s ní strávím ve svém loži hoj hoj, co to dá, čili jak to zpívá Samson, hoj hoj pohoda. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Druhá babka byla zloduch, hoj hoj od kosti, snad proto mi přivěštila samé starosti. Jenom ať se hoších trochu hoj hoj potrápí, ať je jeho princeznička hoj hoj na chlapy. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Třetí řekla, holky vy snad hoj hoj blbnete, víte jaká nemoc vládne hoj hoj ve světě. Ať zavládne v jeho žití hoj hoj jdyla, vzala nůž a fik a věžby hoj hoj zrušila. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Z toho plyne poučení hoj hoj pro všecky, že každý problém dá se řešit hoj hoj vědecky. Aby nekradl se uřež lidem hoj hoj ručičky, aby nezdrhali za kopečky hoj hoj nožičky.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři.

dýcháš cestou mraků, kam si to šel, nevíš sám, už teď bohužel. Pospícháš cestou vlaku, kam si to jel, nevíš sám, už teď bohužel. A vítr se vrací sem k nám,

vždy tiše, jako Jonáš v břiše sám. Foukám do ulity kouř z cigarety, každodenně unaveně, zatraceně. Bojím se, nebojím, domů šli jak ráček poustevník, do písku, do moře, do nebe. Tak ještě naposled kolu a led u švédskýho stolu, višně v alkoholu, z vesmíru dolů.

že nejsi sám. Haló, jsi tam. Do útrop velryby volám, že nejsi sám, že nejsi sám, že nejsi sám. Po dlouhé tři dny a tři noci v útrobách, v úzkosti, v modlitbě Bůh zří mě, nezří mě, tady v hlubině, v žaludku velrybým růžou tmu vidím, stydím s

těch pergamenoch, tatíček to tam dobře zapsalý. Z každého pečení poctivý chleba a zrno z lánu na pasece. Lekvar a star

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Pod pradávna tichým krajem, právě o něm vám teď hrajeme, jede vlak.

v refrénu zahrají samopaly ve jménu humanity. Ve jménu humanity.

je mi fajn, vždyť každý z nich tu znám. Mě táta křtít dál vodou z horských pramenů, tak mě to táhne zase domů k nám. Na horách večer

Sin and Terry, koupil jsem dva revolvery. Běžím s nimi po ulici, ukázat je Mary. Říkám Mary, koupil jsem dva revolvery. Než je ale vytasím, tak sama rychle řekni nejdřív který. Mary, zobla si z bonboniery. Pak řekla ten a bum a prásk a kocor vypad z voliéry. Ten druhý dřív, než stačila si podat sklenku šery. Prolistoval na jednu ránu šest románů od Kundery. Na to Mary, to jsou mimořádně krásné kvery. Já být na tvém místě, koupila bych aspoň čtvery. Pak Mary budí dcery a vypravuje Harry, z jaké slavné hery jsou ty kvery. Však vysvětlujte, kdo byl Marshall Montgomery, když holky znají jenom Tom a Jerry. Jo, jsou to muka nemít kluka, bohu dík, že máme aspoň dcery. Mám Mary chuť se bavit, pojď náladu si spravit, dnes večer do opery. Harry, a ty bys mě vzal vážně do opery. Říkám aspoň o přestávce, vyzkoušíme nové revolvery. A druhého dne vysílali všechny stanice do atmosféry. Do bitvu soud a křeslo přežil, byly jenom Maryiny dcery. A tak to chodí s pistolníky už od stvoření Ameriky, že na konci kariéry. Až budou krevce dět, dcery budou děti.

dneska začíná, že jí noci propěla, slíncem dobělá, už si schořela.

léto bylo, když jste přijela předloni, náš ranč se na slunci hřál. Doprovázel jsem vás kaňonem na koni, údolí

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch things.

slibech a zrady, nad ránem hlad a srdce jako rozinky, po zemi básničky a národ zase na dně. To voněl čaj a sandálový tyčinky.

voněl čaj a santálový tyčinky. A my tak rozmlouvali o poutech a zradě. Nad ránem chlad a srdce jako rozinky. Šeptem jsme stříleli a tak jsme umřeli.

0: je krátce po páté.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Tenhle ten vousatý šedivý strýc při dobré vůli mohl by být Bůh. Koukněte, právě teď rozjasnil líc a z dýmky vypustil kouřový kruh. Před sebou skleničku fernetu má, občas si dopřeje nahoř klouchuť.

0: zavřela glas, pak sklopí oči a musí se smát, jak snadno dal by svou svatozář šas.
1: Na sále začnou jazzmeni hrát své nevesele opojné blues. Saxofon chraptí, jak to mám rád, a černá holka má hlas jako brus. Zda byl ten starý muž Bůh nebo ne?

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Těm, co je dobře, bylo by lépe, bylo-li by lépe těm, co je hůře, což ale nejde, aniž by těm, co je dobře, bylo hůře. A tak málo na to se dbá, aby bylo lépe těm, co je hůře, a tak ani těm není lépe, co je dobře. Těm, co je dobře, bylo by lépe, bylo-li by lépe těm, co je hůře, což ale nejde, aniž by těm, co je dobře, bylo hůře. A tak málo na to se dbá, aby bylo lépe těm, co je hůře, a tak ani těm není lépe, co je dobře.

noční Prahu k metru Ačko po svý každodenní tůře kráčí krylované kuře, vyšňořené v termosáčku.

Kuře kráčí, kam to neví, hledí k nebi křídly mává, cesta pán.

najdeš mě na stráži u dveří knihovny. Starou můru u vchodu s poznání masny, která se bojí, že budou ho chtít zazdít. Pak v čase tak na jedno kafe, nebude síly na zbyt.

poslední chvíli, tu, která nepočká, když si ho přijdou na oběd zabít. Pak v čase tak na jedno kafe, nebude síly na zbyt.

zemi. Jen vybílené kapsy, počitky a věmy, na místo bankovek a dekretů na byt. Pak v čase tak na jedno kafe. Nebude síly na zbyt.

svět byl krásnej, umytej. Jak pěkná holka, co má 20, a já sám celtou přikrytej. Chystal se dál, proč pak se vracet? Petr nás máchal celou noc. A co my jsme mu dali jméno? Uhasil oheň, zlej byl noc.

zkouřil jako reníček a slunci nechtělo se vstát. Počasí, jak by nebyl máj, trpěl jsem jednou ze svých nálad. Pak píseň napsal na papír, kritik by šílel, dejme tomu. Nebyl vítír a netopír, jen smutek, že

Každý anděl potřebuje číst knížku i styráží. Každý anděl s chutí hraje místo trubky na bicí. Teď nevidí hada z ráje ani tebe v ložnici. Ta-da-dý-da-dý-da-dý-da. Ta-da-dý-da-dý-da-dý-da. Každý anděl potřebuje zhasnout.

celý svět. Podívej se na zem, u nohou ti leží celý svět. Jste si tak podobný, je radost o tom zpívat, o tom vyprávět. Nejdřív budeš kulatá,

portrét kreslím po paměti, o stejný, jestli podobný je ti.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

tak zdomácněli. Posílil Vilda na výhru šance, zhotovil sněžnice pro Vaška Kance.

pas nechtům připevnil hned. Nic platná nebyla, kňourovi spoura, proti své vůli byl postrčen vpřed. O kousek níže právě v tu chvíli přijížděl po cestě trabantík bílý. V něm značně lízlí se v sedě v kleče, vraceli myslivci z poslední leče.

0: Krátce po 7. hodině raní.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

je veličenstvo kat. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Na rohu ulice vrah o morálce káže,

Halo, veličenstvo kat, modlit se, jak si přálo, veličenstvo kat. S úšklepkem ďábel viděl pro každého podíl. Syn otce nenáviděl, bratr bratru škodil, jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav glí,

živá voda v moři hudby. Radio Folk.

a rozpaků jsme plni. Od ruky k ruce celý stůl, sedíme v křeslech půl na půl a měsíc v záclonách se vlní. Ticho visící u stropu má křídla netopíra, noc vyskakuje z příkopu, ticho visící u stropu do hrnku

planetě. Pohledy z očí do očí a tmu křižují blesky, jdou vlci dolů úbočím. Pohledy z očí do očí a nebude už hezky.

Dáme koně do slabin, ať rozběhnou se v trysku. A rudé plody jeřabin, když podnem koně do slabin, se mění zrnka písku. Sedíme v jednom pokoji s květinou v umyvadle, Slavkovské pole po boji. Sedíme v jednom pokoji a počítáme padlé.

vodní hladina, samá řasa. Oko obrostlé rákosem. Mít tě na rybách, to je krása. Mít tě na rybách, to je sen.

vodní hladina, samá řasa. Oko obrostlé rákosem. Když spíš na rybách, to je krása. Když spíš na rybách, to je sen, to je sen, to je sen, to je sen.

smutně zahoukal, čas do klusu se dává. Osud se rozběhnul a já to nevěděl. Marně jsem v okně čekal na volání sláva. V nádražním bufetu

já přesto věřím, co v moudrých knihách bývá. I to, že naděje naposled umírá a že se ten

Teče voda po Urbíně do Bystrických rolí. Vzkázala mi moje milá, že jí srdce bolí. Teče voda dolů Hronem, dolů do Dálavy. Vzkázal jsem já mojí milí, ať mě pustí z hlavy.

chrápu jako lev. Pak dám si 2-3 vany, prolezu chaty stany a volám rozervaný: anděli, už se zjev! A už se spánek blíží a očička mý klíží.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Smutno je mi, moje milá, když tak píšu po nocích. A ta láska, ta mi zbyla, nemůžu si pomoci. Co lidí se na mě dívá, poslouchá a přemýšlí, a já tobě hraju, tobě zpívám, a ty dávno neslyšíš.

Říkali mi, jen drž klidně, ty jsou na míru. Pršelo a do kaluží hvězdy padaly. A ti vzadu do krku

hlavně že pocit mám, že stojím na zemi. Navlékli mi jednou kránu, šaty z papíru, říkali mi, jen drž klidně,

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

0: roztájený a děda k tomu pískal píseň bujarou. No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti, na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od peronu.

vážně těžký chleba, já už musím nějakej chleb. Do titulku Brejlit, v kultuře nám dneska píšou Hudeček má nový matník, to stojí 50.

říkáte starýho Beňatýho, podvodníka, pošlete si za paníka.

ani trochu rád. Už jsem mrzák hotovej a hexen šus mám tutovej a vokem cuká neurotickej tik.

0: Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.
1: Čekává na mě u předměstského kina v kostýmu z rozervaný plachty. Je pořád stejná a denně trošku jiná, směs vůní Chanelu a nafty. Rodiče jí dali jméno Evropa, snad že se narodila po válce. Kolébku houpala jí potopa, tisíc let promarnila v zahálce. A když tma je blízko, až z nebe padají ptáci,

vichřice a začne smát se smíchem šašků. Pro ní jsem jenom jeden z tisíce, který svou odvahu má zprášit.

Hej ty Rogers, těm dvou život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klek. Vím, trestat je lidský, ale odpouštět božský. Snad mě tedy Bůh odpustí.

Nad lotosovým květem na vteřinu zastavil se čas. Na břehu, co psi plete dívka, jež má velmi tichý hlas. Je slyšet klapot větru o koruny se kvojou.

mládenec útloboký odvazuje od břehu člun. V rákosí u zátoky měsíce vynořil z vln. Z nebe se na zem sypou stříbrňáky dynastie Čchen. A starý básník Lipo báseň píše na pergamen. V klobouku čaroděje ukrývá se tygr a hroch. Dívce se srdce chvěje po hladině, přichází hoch. Lehounce vlny plynou, básník má čarovnou moc. Rozprostře nad krajinou svoje ruce

0: S jedním rumem na kuráž jsem přepad zahradníka a pozval jsem ho na guláš do podhodníka. Povídám, pochop, že svým karfiolem neokouzlíš dívky, ten si můžeš strčit maximálně do polivky. Však to, co já mám na zahradě pod okny své vily, nikdy tvoje kalné oči ještě nespatřily. Sukulenty od El Pasa, z Konga banány, kokosy, že srdce jásá, třtina z Havany, borůvky až z Ontaria, jedna váží přes půl kila, z Bretaně mám révu a je mi do zpěvu. Z Caracasu ananas a palma z Guajany, sasanky a mořská řasa vhodné do vany. Pestík nebo blizna, kdo pak se v tom vyzná? Metalizovanou jedli, oxidy mi včera snědli, že mám doma moruši, bourec vůbec netuší. V ložnici mám pět lián, spouštím se z nich na divan. Americké brambory, těch mám plné komory, z hokají do sakuru, takovou mám náturu. Bavlnu mám z koloreda, když se doma sehnat nedá, tabák z Portorika mám přes Pepka námořníka a historickou jabloň až z Garden Paradise. Tupě hleděl to guláše, lezlo mi to na nervy, vypadal jako když doma jedí z konzervy. Povídám, zalov ve své paměti a střel nějaké jméno, a když to nemám na zahradě, tak se žeru seno. Znáš-li navíc jeden strom, tak v momentě jsem s ním, rád se něco přiučím, bude-li však čím. Povídá, že se něco doučíš, tak tomu mladej nevěř. Hodně stromů sice znáš, ale všechny ani téměř. To by tě z tvé zahrady milenci rychle hnali. Chybí ti tam kousek břízy, kde by se milovali. A zapomněl si na lípu, symbol naší vlasti. O jediném včelím mejdanu má včelář plné pásty. Modřín je zas elegantní, a když se přelakuje, nevoják i pacifista před ním salutuje. Smrček sice nepřispívá chutným ovocem, bez něj by však nebyly vůbec žádné Vánoce. A když už jsme u svátku ze všech největších, zapomněl si na šeřík, takovej seš sklerotik. Čapka se mi svezla z hlavy před jeho fenoménem, beru klíče od zahrady a jdu se nad splacenem.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

0: je krátce po 10. hodině.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Jestli pak to máš, Tomáši, i po těch letech stejně.

daleko do řeky hodilo šedé vlasce se třpitkou, která podobá se lásce, a vlny notují v sevřeném útvaru prastarou pěšáckou okvítku o jaru.

vyukanej z toho ráze, jsem denně až mi slovo trne. Co na mě vlastně všechno čeká, bo abych pořídil si sešit, a nevím, jestli mě to leká, anebo se mám radši těšit.

A kamarád je přes noc s Metkem a Štětka odvedle je dámou. Strašej i Jehovovým svědkem, to neohne se toho lámou. Naši nic jim v tom neštimuje, protože už je prostě starej. To, co tu bylo, pamatuje a nebojí se jako malej. Zprava se

Vždyť se to porád opakuje, dokola co svět stojí světem a zuřivě se diskutuje, co tady zanecháme dětem. Jenže tam vzadu kdo si sedí, kdo tohle všechno naplánuje a mne si ruce jak si medí, když fejky lidi rozděluje. Zprava se hrne vykupitel a zleva zase dobroseři a všichni nesou spásy pytel a velekaní tím věří, protože většina jsou Češi, kteří se snaží uhrát v

0: toho nikdo nezlomí.
1: Fuj.
2: Jako výroky soudu, čas v jednom k soudu, čas v jednom proudu, čas pozná.

jednou pozdravit svět, hledat tvary těch let, zvuk početí, vítat úpatí hor, jako trosečník vor, jako obětí. Hrany ztracených přátel, co asketa páter pohladí. Zkoušet ten jeho půst, který naučí růst, mi poradí. S mapou zákazu stání.

Nevím, jestli mám strach, symbol cesty je prach, odvádí. Když vlny mě nesou na skalní maják a pak obrátí. Nejsem požehnán, jen tou vodou hnán, stopy vyblednou. Zůstal už jen ten jas, dětský pláč, cizí hlas a tak najednou. S mapou v zákazu stání.

kole. Zaklapnou dveře. Utíkej k lesu cestou přes pole.

Bavili se dva kopáči o polední pauze. Jaká škoda, že prej u nás není právo stávky. Po třech rumech napadlo pak Kolomana Krause, jak bej doma a přitom brát nemocenský dávky. Ty mi, Tondo, na záchodě levou ruku zlámeš, tím pádem jsem z práce aspoň na šest neděl venku. Následuj mě, kamaráde, do díla se dáme, za chvíli už od doktora chci mít neschopenku. Končetina rupne, když se na ní dupne, kostička křupne. Na klózetu kleknul si Kraus k záchodové míse, ruku přes ní položil a naplánoval akci. Na prkínko, že zas pevně Tonda postaví se, na ruku mu šlápne a hned bude po atrakci. Rozkročený na prkínku Tonda nohu zvednul, pro zvýšení stability chyt se splachovadla. Klečící Kraus po chvíli však poněkud zblednul, představě té bolesti mu brada dolů spadla.

Roman Kraus reagoval přesně instinktivně, před úderem rukou uhnul zcela neomylně. Tím pádem se situace vyvinula divně. Tonda dupnul do prázdna, zapadl do záchodu. Kotník se mu zašprajcoval do odpadu mísy. Jak se držel z plachovadla, ještě na sebe splák vodu. S dvojnásobnou zlomeninou ho

noční hlídač, co tmy se leká. Možná jen úsměv vám za můj příběh stojí, oblékám tmu do jasného světa.

Jí okna zhasla, jak si možná všim. Jen jedno svítí, jsem to já, a temná noc nám skládá řádky v jasný rým. Ztratil si kamaráda, já vím, že víš, že vím.

Den už se smráká, nad horizontem bloudí modrý dým. Zajdu si na panáka, okolní okna zhasla a v černý tmě se utopím.

z nás bez vání na poprvé? Kdo z nás mlčící a v první řadě? Kdo z nás na lázeňské kolonádě? Kdo z nás? Kdo z nás? Kdo z nás? Až přijde.

až přijde čas. Kdo z nás v ohňostroji o Silvestru, kdo z nás za svou mámu, za svou sestru,

a chci slyšet rytmus známých kroků. Nechci být už sám a chci štěstí s tebou pít. Nechci být sám, chci být jen

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Místo očí mít pár knoflíků a černej nos. Sametovou srst a být

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

les kamen na potoce hráz. Tam začíná skryt borovým stínem, do země nikoho sráz. Území pro náhodný známý, naivní a poctivej svět. Ve světák moc bodčou háku se slámy a víly nesvedej hned.

podívaná pro bohy. Jak se to v jeho tváři smráká, jak je ten panák ubohý. Jak si své peklo tajně přečel,

jak v budoucnosti budeme tež. Co chválí naše epocha, jak ty padouchu, jenž mě tepeš, sám lížeš ruku padoucha.

Simakovice a předmět nízké závisky. Však doma jen list na osice a pod pantoflem vašnosti. Když dojde taky na hlupáka, je podívaná pro bohy.

0: Daje ya biki he haya. Sit kistila wangaki yambi. Anandambi. Odutia chise. Shimpeji wakba isaki. Nuniwa. Chedaki bibila. Hat a.
1: Soupet skoze.
0: Awi chadali.
1: Zvolna mizi.
0: Ushaku chokja ugna.
1: Tak jak jezdec.
0: Shotoju.
1: Za obzor.
0: Já osmaka
1: věrný sobě i své vizi.

ten dekolt madam hloubí. Tady vám prosím aplikuj květ, kosatec značí naději. Vyzkouší si cizí šaty a tančí mezi zrcadly.

kdo první vystřelí, kdo první padne. Světla nás řezají, řezají do očí.

uvítat hosty a zamknout dveře. Na tváři úsměv, úsměv, co zebe.

Ček je král a král je sluha. Panice chvástá, že další ženskou má. Jen malá Marie, ta často smutná bývá. Na hradě tančí, dole je tma.

Mám jít nebo zůstat? Jestli zůstat, tak s kým? Jestli zmizet, tak kam? Ale co pak to vím? Divný větry teď foukají ze všech světových stran, ale já sedím v baru, zatím tady a sám. Všechny mý velký plány, co jsem kdy měl, odnesl čas, když kolem mě šel. Z mnoha souvětí zbylo jen pár holejch vět, tak k čemu by bylo se otáčet zpět? Až zvedne se mlha a ustane déšť, co minulost splách, už nebudu víc házet na stěnu hrách. Všechno opustím, všem odpustím, všechno zapomenu. Zbalím si kufr, zavřu dveře a jdu.

0: přešel jsem řeku a rozbořil most. Svý dluhy jsem splatil, ale stálo to dost. Z toho točí se hlava, ale točí se i svět. Tak k čemu by bylo se otáčet zpět? Až zvedne se mlha a ustane déšť, co minulost spách, už nebudu víc házet na stěnu hrách. Všechno opustím, všem odpustím, všechno zapomenu. Spalím si kufr, zavřu dveře a jdu. Mám jít nebo zůstat? Jestli zůstat, tak s kým? Jestli zmizet, tak kam? Teď už to vím. Z toho mála, co zbylo, se nezboří svět. Tak k čemu by bylo se otáčet zpět?
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

míří proti proudu průsvitných řek. V mošně nic a na bradě chmíří, jsem mlád přes svůj věk.

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
0: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Tanečnice tančí kolem, prázdné láhve válejí se pod hospodským stolem. Venku voní zlatej déšť a jemně prší. Tanečnice tančí kolem.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Začíná únor, v Evropě končí slavy. Pod jižním sluncem sklízej čaj. Skrz dráty zápisky si dělá Primo Levi, ale tvoje paže dosahují přes okraj. A já bych si jen přál vzít tě sebou na jich.

Po břehu bloudí polámané světlo, tu křída, tu černě, tu pohozené meče, kůjedi nasypané zbytky od večeře. Po dlouhém čekání ztratila se země, zamrzly kruhy v zrcadle na jezeře, s hlavou až u hladiny, s udidly mezi zuby, s

schovývavý úsměv. Jestli se nechci ještě trochu projít, jestli má raději zůstat u mě, přece snad ví. Přece snad ví.

měsíc máš na stříbrné lžíci a cizí prsten v rukavici. Konečně něco, co ti patří, nadechni se a třikrát zapři. Hladový nasytí se a vyhladový si ty, co který chytí, co který z nich se doví, který z nich odpoví a který neodpoví.

se nechci ještě trochu projít, jestli má raději zůstat u mě, přece snad víc.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

jenom třísky v dlaních. Nic víc nemám na nich, když jsem tě kolem ramen vzal. Řekla jsi, kam pak jedem?

0: Říjen lesy spálil, tak dlouho jsme tu stáli, nebyl čas na útěk se dát. Všechno to žhavé listí letí, do klína přistane ti dnes v noci jako prvněkrát.
1: Živá voda v moři hudby. Radio.

0: by dost.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Když ti odstřihnou šňůru a zastaví proud, je ti zima a ty se ztrácíš. Na jednou ruce tě touží.

0: Před pár minutami bylo 15 hodin.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where.

Výlet nad vrcholky Alp dvojce přátel měla v plánu, chutě využila k tomu sportovního aeroplánu. První vpředu pilotoval, druhý za něho si sed a kochali se oba a motor pěkně před. Náhle ten, co sedí vzadu, volá, dochází nám benzín. Říkáš něco, křičí pilot, blbě slyším z kombinézy. Koukej přistát, volá zadní, je to vážně nouzový. Mluv nahlas, křičí přední, já tu slyším kulový. Neslyším, křičí ten vzadu, proč nic neděláš, máš přistát. Neslyším, křičí ten vpředu, přidej už pro pána Krista. No tak co je, volá zadní, na co čekáš do prčic? Přední řve v tom strašným randálu, holt musíš křičet víc. Teď už vážně volá zadní, zbývá nám už jen pár kapek. Nezlob se, huláká pilot, ty si vážně ticho šlápek. I hned přistaň, volá zadní, sic nás čeká jistá smrt. Už to pochop, řve ten vpředu, tady je slyšet velký prd. A tak jak to v letadílku všechno rachotí a píská, tak se pilot nedozvěděl, že má okamžitě přistát. Tu náhle motor stich, tu pěškytlo v nádrži.

okno snad bude jen tobě, moje milá. V nedělním obleku nechal jsem ti vzkaz, v náprsní kapsičce tahle ta píseň zbyla. Zítra už nehraju, to všechno odnes.

anonym, jsem předem zproštěn viny. Nebudu za trest v slzách klečeti. Jsa odtotožněn a mé hrůzné činy dál neponesou moje pečeti.

vlastně neslaně. Z hlouby mě ovládl takový podivný vzdor. Tak dlouho jsem se máčel ve vaně, až jsem si rozmočil daktyloskopický vzor.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: v noci ve starodávném hradu, není tam klidný spaní, chodí tam bílá paní, praskání, nahání, strachu člověku v nočním chladu, srdce mi podivně klepe, tuším tady záhadu, boty tupou po schodech, do mě straší duch.
1: A náhle, táhle začne pištět, prast
0: a zbyl po něm puch.

pasou se očima na pastvě pro rty. Trochu dámy se opily stařičkým vínem, teplo se jim navrací unaveným klínem. Lehonká křídla jim očima mávno, když vzpomínají na děti pryč z domova tak dávno. Vím, že ne...

do předjitřní ulice křídlo nostalgie vlétlo. Jak prosklenou výlohou padá na chodník světlo, snad řekneš, tyhle verše jsou trapnosti a ti lidé sama směšnost. Ale znáš tak dobře druhou stranu mince, již se vykupuje žal a bezútěš.

0: tenhle trám.
1: A nenašel nic, hoč bych stál. Mé dlaně zšedly prachem cest, jen má touha mě nutí jít dál. Cesta má se v dálce ztrácí a bezcílnou se mi zdá jen šlápot pár.

co je v AZ magazínu hned na první straně. Došlo uhlí, došla pára, pán Bůh ví, co bude s námi. Strojvůdce si ser.

co skřížili své zbraně, kvůli té letité krasavici, co je v AZ magazínu hned na první straně. Došlo uhlí, není šťáva, klopítáme mezi pražci.

0: 1000 metrový.
1: Kdyby tady byla

budeš mi ženou a já ti mužem, pojďme zkusit hrát hru na přiblíženou. Znovu chci ti být mužem a ty buď mou ženou,

0: začít znovu.
1: Před malou chvílí bylo 5 odpoledne.
2: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
3: We'll meet again. Don't know where.

i troly se skví. Když ležím na znak, strach mám spadání. Bohatství čekám, ničí nejsem pán. Mám vše, co chci, nic na čem srdce lpí. Srdečně přijat,

je jak havrandí, v tom spojen se zřím, kdo mi ublíží. Mně jedno jsem-li šalby ve psí dán, mám v mysli vše, jen ne to nejbližší. Srdečně přijat

0: ač mám o všem vědomí. Jsem stranický, jsem zastáncem všech stran.
1: Co chci?
0: Být z těch zas plat, kdo bráti smí. Srdečně přijat každým odmítá.

Už nevím, co je vpravo a co vlevo, kde má ta věc svou hlavu a kde střevo, už se mi třesou ruce, potím se čůrkem, tohle je ještě horší.

Ke komu se mám přidat, když vyjdu z domu, vždyť já bych rád zaplatil. Jen vědět komu, komu se podřizovat a komu velet, kdo asi půjde k moci.

Dostal jsem papíry na hlavu, žiju v ústavu, kde se léčí rozum. Dělám si, co se mi zalíbí, mám pevné alibi, lékařskou diagnózu. Ferrari pyžamu, co sahá na kotníky, denně 5 oxazepamů a 4 skotský siky, na zahradě okopávám len a nemůžu ven. Včera jsem měl kázání v betlémské kapli, nadával jsem na pány, než by mě chňapli. Zapálili hranici u mojí postele, na naší světnici bývá často vesele. Pavilon číslo 5, pavilon číslo 5, to je můj celý svět.

V neděli disciplína poleví, přichází návštěvy ve vší slávě. Příbuzí hledí na mě zkoumavě, zda mám máslo na hlavě, anebo máslo v hlavě. A já v rárním pyžamu, co sahá na kotníky, dostanu štangli salámu a 3 krabičky viky. A jsem velice spokojen, že s nima nemusím ven. Zalezu na klozet, mušle je trůnem, a jsem od A do Z Jordanem Brunem. Netřeba odvolat vyřčené názory, nejhorším sestra zavolá nějaký doktory a dají mi meprobamat, dají mi meprobamat, dají mi meprobamat.

To je čas velké vizity, stojím jak přibitý u pelesti. Primář nás vesele pozdraví, poptá se na zdraví a přeje hodně štěstí. A já ve ranním pyžamu, co sahá na kotníky, do kávy si nalámu. Tři rohlíky a z okna koukám ven a taky někdy pleju len. Když si chci spravit náladu, nemě by nevrlo, rozložím svoji armádu u města Vátrlo. A lumpa Anglána zničí má dělostřelba, bitva je vyhrána, ať žije ostrov Elba, ať žije ostrov Elba, ať žije ostrov Elba, ať žije ostrov Elba.

Dostal jsem papíry na hlavu, žiju v ústavu, kde se léčí rozum. Dělám si, co se mi zalíbí, mám dobré alibi, dementní diagnózu. Ha, ha!

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Doufám, že spolu jednou dojedeme až do stanice smíření. I kdyby se 30 přestupama, i kdyby se 2letým zpožděním, i kdyby v prudkým dešti na drezí.

až do stanice smíření. Ta cesta by mohla být jednosměrná.

s odpuštěním a popíjeli čaje s lítostí. Při každém cuknutí si připomněl,

tráva, pudr a matnej lesk. Korytem brát, nechtem dávat a hlídat vrásky, čekat na potlesk. Bubliny, prášky, fámy, řekni, co žene tě vpřed. Když ztratíš všechny známý, zkus trochu vína nebo hladit amulet.

jménem sláva, trampoty, cukr a led. Nepadat, nemuset vstávat a čekat, že to bude naposled. Když chybí jiskra i nápad, jako když krajina spí. Večery začnou se lámat a je to smutný a zlý.

Máme svůj zrychlený dech. Začni o sobě váhat, zmizíš ani pěna kalnej břeh. Kutálka po sobě sklízí, každý je tak trochu rád. Není co dát, už se nic nenabízí, v sezóně zmrzlin a hitů promená. Kutálka po sobě sklízí, každý je tak trochu rád. Není co dát, už se nic nenabízí, v sezóně zmrzlin a hitů.

Denveru vede silnice na západ na Fairplay. Není nějak špatná, ale není ani nej. A po hodině po dvou jízdy dostaneš se k městečku Grant. Jsou to vlastně dohromady tak 2, 3, 4 chalupy a vrakoviště aut, co nejdou už dát dokupy. Odbočka na Georgetown a jeden zakouřený kšeft. Tam každý večer točí pivo zrzavej Ir. On říká, odkud přicházím, já na to, že chci bír. On vyprávěl mě příběhy a já u toho pil. Bavil jsem se výtečně, ale nerozuměl mnoho. De facto jen částečně, de jure ani slovo. Ale aspoň nějaký pocit mě z jeho řečí zbyl. Říká, když seš happy beat, ty musíš ztratit nějaký dveře a potom vrátit. A narodit musíš moc dobrý znamení. Rozumíš? Mě říká. Když chceš happy být, ty musíš získat, mít a pak pískat. Život mě říká, je velký umění.

0: Daňu vám ty to dosáhnout.
1: Co nejvíce česky by bylo, když chceš bezvažit, musíš umět ztrácet, zadní vrátka mít, a těma se pak vracet, a narodit se musíš na zastávce dobrý znamení. Když chceš bezvažit, musíš něco získat, musíš něco mít, a pak si můžeš pískat. Jo, život žít je velké umění. Pod poštář skryt nejmilejší knihu. Na sever jít, když táhne tě to k jihu. To say hello, your native house.

0: Před malou chvílí bylo 18 hodin.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

už se to rozjelo z kopce. Jen vítr ve vlasech sviští, v duchu se vidím v rodinné hrobce a v duchu slyším, jak kosti se tříští. Začítám to jít do tenkej chvíle. No je to se mnou dost špatný, nějak mi ubývá sil, co jsou mi platný oblouky zvratný, všechno jsem zapomněl, Otče náš zbyl. Valašský drtivý styl, Valašský drtivý styl.

srdce mi do gatí klesá. Tak pícha předchází pád, liže mě nesou do hustého lesa. A v duchu slyším, Miloši, umíš varhany? Varhany hrát. No, udělej varhany. To by šlo. Lesáci asi mě zjebou, pardon. Zas mají o průsek víc. Něco jsem vohnul a něco vzal s sebou. Co ještě zbývá? No nezbylo nic.

0: k smrti jenom pár chvil.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

0: Jak jsem vyrost, už mě nežere, že nestihnu být správnej chlap. Totiž zasadit dům, slodit strom a syna postavit. Jsou jiný hodiny, například pětiletej rům, na nádrži chrom a cesta rovná jako nit.
1: K čemu realitní poradce, mý okna nemají rámy, zimy bejvají krátký a sedlo netlačí. Svojí vilu vozím na sajtce, v ní všechny nutný krámy i kompas, který zpátky se nerad otáčí. Dobře vím, co měl bych, co se čeká,

Jak jsem vyrost, už mě nebere, že nestihnu být řádnej muž. Totiž nevěřit snů, vyznat se v tom a k věci hovořit. Jsou jiný hodiny, například galaktický šum, jazz a Erich Fromm a pěkný cizí slovo shit. K čemu investiční poradce, mý prachy neznaj zámek a stačí jenom zívnout, z kapsy vyletí. Nechci známý ani ovace, vliv a sbírky známek, můžete si plivnout.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: na obloze visí. Slunce jako placka, hospodě už padla, zase první jarní facka. My po Praze jsme bloudili, tam někde poblíž Florence, fernetem jsme se nalili, skoro jako ty pupence. Už je zase jaro v ulicích. Zavíráme padla, den je zase v tahu, takže jdeme volat, nasát jarní noční Prahu. A po dalším fernetu v Bystrici jsme zbalili 4 kočky z basketu, 2metrový gorily. Už je zase jaro v ulicích. S jednou dávám tanec, celkem slušně trsá, hlavu tlačím tam, co mají jiný holky prsa. To je dobrý 120, hlavy mi tančí numera, a jdem se zas ven potácet, říkám si, to je nádhera, už je zase jaro v ulicích. Jaro je rozmazlený zpratek, který v nás své volně a z nudy pěstuje neklid, kýč a zmatek. Že nevíš, odkud kam a kudy, jaro je rozmazlený zpratek a probouzí v nás divný pudy. Taxikář mě tahá z auta jako balík, výstup z vozu není v ceně, no ten mi krásně nalít. Musím dát bacha na hocha, jestli mě nechce očesat, ale on to vzal od oka. 164,50, už je zase jaro v ulicích. Ve výtahu sedím, mačkám všechny patra, podlaha je tvrdá, tvrdla jako moje játra. Žmoulám lístek od šatny, kabát jsem nechal šatnářce, a mám zas pocit úchvatný jako kus špuntu ve flašce. Už je zase jaro v ulicích.
1: Je pár minut po 19. hodině.
2: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
3: We'll meet again. Don't know where.

ho jednou osud do Detroitu svál. Tam auta dělal na pásu, ty pro rychlost i na krásu, pro pány z firmy Motors General. Vždycky, když bral vejplatu, dluhy odčet a outratu, viděl, že i kdyby hodně mák. Mínus vždy zbude a ne plus, že nikdy neušetří na ten vůz, co je tu dělal značky Cadillac. Večer, když líhal v baráku, tak sny měl o tom bouráku, má dlouhej čumák, jezdí jako drak. A že nesedal na sucho, tak nápad klep ho za ucho, jak

Měl půlku kastle hranatou a druhou půlku kulatou. Měl zvláštní frak ten jeho Cadillac. A stalo se i bohužel, že každý dvířka jiný měl, jak kdyby po tý kastli přejel vlak.

vytopnula hlídka z Harley. Co je to za typ tenhle Cadillac? Hej, vylez ven z tý ozdoby a koukej říct rok výroby. A děda řekl, rok výroby.

hlásí jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekej. Pojedou.

0: dřív, tu čekáš zas, kdy pojedou. Pojedou.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

Tak jsem se zeptal, nemáte čas? Celá se třásla, ač zima nebyla. Strkotem zubů tiše mi pravila.

Vzal jsem jí do bystra, aby se zahřála. Vyprávěl anekdoty, ona se nesmála. Vzal jsem jí do bystra na horký krok, protože z bystra ke mně domů je to už jen krok.

plakala. Došel jsem za nákupem, aby se vyspala. Došel jsem nakoupit, a nežli jsem se vrátil, někam mi zmizela, tak jsem jí ztratil. Nový den churavěl a bylo pondělí, zůstal mi po ní jen dolíček v posteli. Čas je to jediný, co mi teď zbylo. Čas je to jediný, co ještě mám.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Jsem poslední Mohikán, jsem ze starý školy. Nepřátelům onikám, předtím než je skolím. A když nevím kudy kam, tak na kytaru naříkám.

vykřikují Vivat anarchie. Ještě mají prádlo od poluce, rodiče živí, jo, to se jim žije. Že všechno vědí, to o sobě si myslí, hlavně jsou nezávislí, jak s oblibou tvrdí. Se sociálky čekají na dotace a každý studovat chce.

Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

režimní krkavci včera mě soudili, vyšší morálku mě učili znát, že prý tak vyléčí duše, co zbloudili, a psal se rok 53. Tam ve starém domě žilo se v pravdě, nažilo se skromně, tak ať si vyléčí.

vyvěšeli tabulku s nápisem, že prý jsem zločincem a zrádcem vlasti. Krkavci věděli, za co před nimi jsem, lámali svědomí a lámali kosti. Tam ve starém domě žilo se v pravdě jen a žilo se skromně. Tak jak bych mohl pak zradit své kořeny,

kravci v talárech dlouze se radili, kolikže svědomí, kolikže stojí. S váhami na křídlech pečlivě zvážili, ten, co se neskloní, ten vinu má dvojí. O, tam ve starém domě žilo se vpravdě jen a žilo se skromně. Jak bych se podíval svý mámě do očí, kdybych jim řekl,

rozsudek jménem republiky. Obžalovaný ES byl shledán vinným ze zločinu velezrady a jako mladiství se odsuzuje k 8 letům vězení. Trest si odbyká v táboru nucených prací, v prostoru Jáchymov a Příbram.

královna Mapsi se mnou hrála. Na čí vlastně scéně sešli jsme se němně.

Šaty bílé, bílé, smutně teskná chvíle, malý kousek štěstí v Moskvě na náměstí. Černé v černohledění, chlapecká bezradnost, poslední zvonění

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch
1: things. Před malou chvílí bylo 20 hodin.
0: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

sahám si na duši, jestli jsem hrdina, anebo dezertér. V batůšku na zádech nosíme fotky svých blízkých. Střelka jde na jih a my musíme na sever. Nad hlavou ohňostroj zuří, ne, ještě nechce se umřít, ani jak hrdina, ani jak dezertér. Prokleté období lásek a nenávistí, proč si mi, Fauste, řekl, sáhni a ber. Po dlaní žížala leze mi a já chtěl dožít zde na zemi, trochu jak hrdina a trochu jak dezertér. Sbírám svou odvahu, ona je schoulená v blátě. Malinký vrcholek obrovských ledových ker. Oči mám bolestí podlité, kde je můj spasitel, který mi řekne, jsi hrdina.

Když mla k večeru se zvedá a slunce dlouhý stíny naposledy kreslí, kreslí mezi mech. A vůně hořícího jehličí, to jak na ohýnku čaje si vaříš, do písniček provoní ti dech. Opření o stromy a na kamenech sedíme a zpíváme a rose na kolejích

nepřál bych vám slyšet tého snoubenca, jak milé mu sdělila, že už je bez věnca. No ale co se dalo robit? Zasluby jsou plánované na středu. Tak ju chytnul, pošmajchloval, postiskal, mezi tým ju a jí po pištisku vyliskal. Co se dalo robit? Zasluby jsou plánované na středu. Chcem, aby si z toho příklad sebrala.

Večer mi do pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a velí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná.

hledí k vám oknem něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

0: tak jsem pálil archiv svých písniček. To se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trému. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když brala jí to na stranu a cítí, že jaro nedělá.
1: Kdyby tady byla taková paní,

0: Je pár minut po 21. hodině.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

chvíli začnou se líbat. Je tam příručný sklad, velký po lásce hlad.

prsty si hrají a límečky dřou, vyjen co se nají, už hladově řvou. Prsty si hrají a límečky dřou, tak

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

přikryte jen na půl, když vodeku se se mnou rozdělil. Přední skla už hadrem blejskal, když já ještě v raní rose spal.

příliš rychle, těžko nás něco zastaví. Jedeme příliš rychle, snad naše těla vyplaví.

trochu předu jdeme, když je vodná chvíle. No a když není, jdeme zase zpět. Co bylo černé, je za okamžik bílé. Ne dobří, ne zlý, tak něco uprostřed. Lžeme si o tom, že máme srdce ryzí. Říkáme slova sladká jako med. Pak nám to srdce někam do kalhot zmizí. Ne svý, ne cizí, tak něco uprostřed. Zvedneme ruku.

tak něco uprostřed. Vrchnosti pořád posíláme daně a za ně drobné dostáváme zpět a stejně pro ně natahujem dlaně, ne křivý, ne rovní, tak něco uprostřed. Z nudy si pouta nasadíme sami a jako ovce řadíme se hned před ksichtem další totalitní tlamy, ne slepý, ne hluší, tak něco uprostřed.

0: vozem a není naší vinou, že zase Germáni chtějí spasit svět. Zatímco u nás strašíme se Čínou, ne slabý, ne silný, tak něco uprostřed. Ač tajně doufáme, že jednou přijde perno, moc dobře tušíme, že nebude to hned. Když nejsi postižený gej jak tomu Černok, ne moudří, ne hloupý, tak něco uprostřed. Zas jako tenkrát máme duši prázdnou, zas máme srdce chladná jako led. Slova i myšlenky cenzoři nám smáznou, ne hrdý, ne smutný, tak něco uprostřed. Něco uprostřed.
1: Víš, kdybych nevěřil příteli, že má mě tak rád, sotva bych opřený.

Ta poslední lampa, co mi svítí, už dávno zhasne. Tak se ber sílu, tušku a papír. Najdi si víru, svý písmo svatý.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Tvoje ruce mě vzaly z postýlky. Byla zima, studený ráno. Na botníku u zářících spirál jsem se hřál. Jak se strefit do rukávu košilky, na stole kakao přechystáno. Punčocháče, mamine, ty mlč,

říkal, mami počkej, nebij mě, já ti to vysvětlím. Co pak asi jsem tak mohl povídat, na stole oběd, zas nachystáno. Zpytoval jsem svědomí, ale myslel, že všecko už vím.

šedý vločky na prázdný výlohy, všechno zmrzlo, život za pohyb. Monzun fouká, ořechovkou dirigent leží pod taktovkou.

Praze je mi tady dobře všecko, je tu super všecko, je tu cool. A když se někdo sjede druhej, řekne hele to mě, taky bere klidně si tu hůl.

co máš dělat, jestli, jak bych to řekl, jestli chceš být in, když si vemeš blbý boty, k tomu blbý džíny, navrch blbý mobil, tak seš out. Je to taková

takovej ten klid. Proto sedím v Praze tady, to fakt žije, až mi z toho hrabé, zkus to pochopit. Je to taková

vlasy kudrnaté, sedlám ti koně a nalévám čík. Burgundské víno rozesmáté, zbarví ti tváře a možná už víš.

0: může mít
1: jak dítě. Schovej do hřívy chudelaté ruku svou, ať mne nezastudí. Až páže v šatu barvy zlaté, hodovní sína doprovodí.

jednoho dne, až uslyší ten vzdych. Jednoho dne, až uslyší ten vzdych. Jednoho dne.

0: samotu mám pod kůží.
1: Před malou chvílí bylo 23 hodin.
2: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
3: We'll meet again. Don't know where.

kde kdo křičel při té hrůze. Inter Arma Silent Muse, krále z toho strachu trefil šlak.

Jednu starou písničku jsem slyšel někde hrát.

přeceleď do kraje, holubičko moje sivá. Několik minut já skládal uchlívaná, rámě lehce se tapí.

jsem jen říct, že mám to rád. Když rozduní se těžkej vlak, tu láckou tornu zbalenou, holku s košilí zelenou, každý z nás něco vydrží.

Slova mají váhu svou, jak skála pevně stavěná. Někdy jsou hezký, jindy lžou, po víně lehce zmatená. Až oheň zvolna dohoří a slunce šlo už dávno spát, to svoje tichý tajemství.

země plná kaštanů. Vím, že ji taky brzo dostanu. Je to tak snadné a tak prosté. Dva týdny ona, já a postel. A že jsem frajer, a že jsem frajer, a že jsem frajer, tak se rozdělím. Co byste řekli příští neděli? Ať večer na skok přijde ke mně.

písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.

0: Folk. Hlava nad vodou.
1: V této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

jak nejlíp umíme. Všichni na place, čtyřkové restaurace. Sny pod mými víčky dávno odpluly a v recepci klíčky.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

papu. Já mám potvrzení o měsíční praxi z Krnapu a s dobou ruku v ruce stále kupředu jdu. Zachraňte zvířata, o

0: nasedne, není to daleko. Za chvíli na růžku rozkvetlej půl litre a něco tvarůžku, jupí, jo, hej.
1: Co
0: to
1: bude dneska, pánové? Dáme kuličku jako obvykle?
0: Táta je filuta, na pivo v sedle.

0: Dám si na toho, kdo mu kolo šlohl, aby zas jak vždycky v klidu a v pohodě v pátek mohl posedět na růžku v hospodě. Jo, to udělám.
1: A už se nám nesmíhá rundička.
0: Sedl jsem si do houští a čekal napjatej, jestli je hubenej.

pacholku, netušil vůbec nic, sesedal z bicyklu jen tak jako by nic. Nezmohl se na slovo, když jsem skočil, zmuchlal ho pod sebe, hrůzou se pomočil, fuj, dobytek.

0: počkej, chlapče, počkej, jen uklidni se, já mám za okno jako to prase. Už si vzpomínám dámu těch schodů, koupil ho Voloďa někde z Užgorodu. Člověče, mě je tak blbě.
1: Ježišmarja, Josef, vemte toho,
0: no pěkně ti děkuju.

0: volodil. Kál jsem se a omlouval, než jsem ze dveří butiky vycouval. Vtisk jsem mu tiskara i všechny drobný, podal mi tlapu prej. Do smrti dobrý, to jsem si oddych.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

že přijdeš, už jsme tě čekali, vítej. Vymodlené brány se otevírají, vítej. A nad hlavou ti vítr hrozí ve větvích, čára života se stáčí v kruh. Vůně nenávratná a růží odkvetlých.

A ti, co šíří mír, ti, co přejí všechno nejlepší, a ti, co jen závidí, věrní a taky nevěrní, všichni tu místo mají. Tak tohle ten hotel.

Možná si teď říkáš, proč zrovna já? Vždycky jsem žil slušně, jak mi řekli, že se má. Ale tohle já už znám, tohle tisíckrát jsem slyšel. Od nepaměti jsem tu vrátnej host i majitel, jako teď i ty.

a tak prostě běží a barví si vlasy jen na půdě občas v truhle se starými dobrými časy.

podkrovní byt, dvě okna, dvoje dveře a jednu holou větu, co jsem ti dlouho neřekl. Čaj, citron, žíci, medu.

Na počátku nebylo nic, pranic, ale pak si Bůh řekl víc, chci víc. Tak tedy stvořil nebe a zemi, slunce a měsíc, s hvězdami všemi.

Pak řekl si Bůh se svým duchem, duchem. Všechno je to nějak suché, suché. Tak rozdělil vodu nahoře dole a

seděli v parku, ona a on. Slunce už haslo jak lampion. Pohlédla na něj a sladký zvon až v kostech cítil znít. Měl rovnou odejít sám a někdy zpět vědět, že jak mlýn se točí svět. Okolo řeky šli pak dál, ten zmatek v srdci já dávno znal. Na konci neon zablikal, to nápis hotel zval.

odešla od něj, ještě spal. A někde v dálce saxík hrál, u brány slepec děkoval za minci ozenou.

jen otisk těla v peřinách, tak jenom rukou lehce mách a nechal všechno být, ale ztratil

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch things.

střel, taky do mě střel, taky do mě střel, taky do mě střel, do břicha a do hlavy, do srdce a do hlavy, do břicha a do

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Pořád se vidím, jak z krátkej katí mě dvě hůlky koukají a moji zlatí zpívají doma u starého stolu a srkají pivo a smějou se spolu. Zpívají doma u starého stolu a z rádia Sputnik pípá jim dolů. Už děda mi říkal, kam by si spěchal, a já ho tam s bábou za sebou nechal.

tak jsem si naběhl, usměj se světe, vždyť každýho naivu ta touha splete. Všude je lidí, co neumí žít, a domov je pro ně jen auto a byt. Všude je lidí, co neumí žít, a chybí jim úsměv a láska a klid.

moc rádi věří a sobě si jinak než ostatním měří a zlatýmu teleti rádi se svěří a lžou, pak to tisknou a pak tomu věří. Jeden se stydí a bezděčně cítí, že je to ubohoučký živobytí. A takhle dá lidi, co za svým si stojí, co pomalu žijou a úsměv je pojí. A takhle dám lidi, co za svým si stojí, ty, co se jen o čest a svědomí bojí.

0: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
1: Od dubu k dubu potoukám se, asi nebudu brzo doma.

zlatej. Jsem pravouhlej, jak se zdá, někdy mám pocit, že se to nesluší. Šlapu krajinou prosluněnou, doba temná je pryč,

zavřu se pod víčka, spočítám viny, jako už v životě tolikrát, až hvězdy nad městem jak zrnka soli se světly neonů začnou se prát. Nechám, ať posypou rány, co bolí,